0: Radio Jih. Radio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Krásné sobotní ráno z Jihem přejeme minutku po 7. hodině.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: A začneme pronostikou, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl, tak si to jenom představte. Dnes nás čekají tropy, počasí s menší oblačností a velmi vysokými tropickými teplotami. Převažující jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 36 až 39. A zítra jdeme ještě výš. Převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost a teploty zamíří až na 40 stupňů Celsia.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: Přesně tak, před námi je dnešní první hodinka bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Jak jinak než hity pro dobrou náladu a také tady pro vás budu mít tipy, a to výletní. Podíváme se na zajímavosti spojené s dnešním dnem a už tradičně budeme blahopřát dnešním oslavencům v kalendáři. Dnes máme 27. června, startují velké letní prázdniny, takže důvod k oslavě mají určitě i všichni školou povinní a možná i rodiče. A hlavně budeme blahopřát Ladislavu. A Ladislavě, tak já už se těším moc. Tak krásné ráno.
5: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Jméno Ladislav má mnoho tváří a mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Mužské křestní jméno Ladislav má i ženskou variantu v podobě jména Ladislava. Významově příbuzné je i se jmény Vladislav a Vladislava a domácky se jméno užívá jako Láďa, Laděk, Ládin, Ladík, Laco, Sláva nebo Slávek. Německá, švédská nebo latinská podoba jména je Ladislaus. Nositel jména byli dramatik Ladislav Pežnický, herci Ladislav Pešek nebo Ladislav Smoljak a dnes jméno nosí herci Ladislav Potměšil nebo Ladislav Frej. Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ a jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce nebo slavný svou vládou. Dívám se, kolik nositelů tohoto jména máme na Moravě. Ve Zlíně 540, v Uherském Hradišti 506, ve Veselí nad Morovou 218, v Kyjově 368, v Hodoníně 417, v Brně 1938 a v Břeclavi 349. Všem Ladislavům tak přejeme všechno jen to nejlepší, blahopřát se dnes bude samozřejmě i Laděnkám, tak ještě jednou vám oběma nositelům těchto krásných jmen krásný svátek. A dívám se ještě i do kočičího a psího kalendáře, v tom kočičím kalendáři je dnes jméno Pusy a v tom psím je Akita. Tak jim přejeme všechno jen to nejlepší. A dívám se, co nás čeká právě teď v bezstarostném víkendu na Rádiu Jih a je to Marek Ztracený. Krásné ráno!
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešek patří nejen Ladislavům a Ladislavám, ale také brýlím. Každoročně totiž 27. června slavíme Den slunečních brýlí. A letos to vyšlo opravdu dokonale. Začaly velké letní prázdniny a před námi je tropický víkend. Sluneční brýle už dávno nejsou jen obyčejným doplňkem. Pro někoho jsou módní záležitostí, pro jiného nepostradatelným společníkem na cestách, za volantem nebo na dovolené. A přiznejme si, že každý z nás má doma alespoň jedny oblíbené, nebo také několikery a stejně pak před odchodem z domu hledáme právě ty jedny. A víte, co je na nich nejlepší? Jakmile si je nasadíme, jako by se automaticky přepnul režim na léto. Najednou máme chuť vyrazit na koupaliště, na výlet, na zmrzlinu nebo si jen sednout na zahradu s vychlazeným pitím a užívat si pohodu. A to zní přesně jako ideální plán na dnešní den. Co říkáte? Tak krásnou sobotu!
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dobré ráno z Rádia Jih a krásné sobotní probuzení. Máme tady den, na který se těšili hlavně školáci. Prázdniny jsou oficiálně tady. Vysvědčení je rozdáno, tašky odložené a před námi je víkend, který startuje léto naplno. A nebude to jen tak ledajaký začátek. Čeká nás totiž pořádně tropický víkend, takže o důvod víc vyrazit ven k vodě nebo za zábavou. A pokud jste zveselí nad Moravou nebo okolí, tak tip je jasný. Rozjíždí se akce Hurá na prázdniny a město se promění v jedno velké hřiště. Zámecký park, koupaliště, lanové centrum, sportoviště i náměstí. Všude něco poběží. Skákací hrady pro děti, sportovní stanoviště, ukázky soutěže, dokonce i yoga v parku a nebo i lezecká stěna. Dnes to bude žít od rána do večera v parku, infopoint, sport, zábava a k tomu třeba i vodní radovánky na koupališti s aquazorbingem. A kdo vydrží až do večera, může si dát i poděkování sportu s hudbou. A zítřek neděle bude v podobném tempu, znovu skákací hrad, koupaliště, lanovka a k tomu odpoledne i vystoupení Štěpničky anebo kapely Myšmaš. Takže plán je jasný, slunce, voda, pohyb a dobrá nálada. Prázdniny začaly a tohle je přesně ten víkend, kdy je nejlepší být venku. Tak my vám přejeme jediné, užijte si první prázdninový víkend naplno.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

0: Vajíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Krásné sobotní ráno se jen přejeme, je přesně 8 hodin.
2: Rádio Jih, počasí.
1: A začneme pranostikou, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Dnes nás čekají tropy, ale jaké jsou teploty právě teď? V Břeclavi 25, Kněždub hlásí 24, Brumovice také 24 stupňů a Polešovice už 26. Dnes nás čeká počasí s menší oblačností a velmi vysokými tropickými teplotami. Převažující jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí. Opět převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne s lokální kupovitou oblačností a nejvyšší teploty zamíří až na 40 stupňů Celsia.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Další hodina bezstarostného víkendu na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravě tady a rovnou ve speciální prázdninové edici. Oficiálně nám totiž začaly velké letní prázdniny, takže škola je za námi a před námi je léto, volno a hlavně spousta zážitků. A k tomu všemu dnes startujeme v opravdu letním nastavení. Venku nás čeká tropické počasí, takže ideální kombinace je jasná. Voda, možná i lépe stín, dobrá hudba a pohoda, co víc si přát. Dnešek má navíc i své oslavence, a to Ladislava a Ladislavu, takže všem ladíkům a laďkám přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. A ještě jedna zajímavost, 27. červen je také dnem slunečních brýlí. A připomínám i náš tip do Veselí nad Moravou. Běží akce Hurá na prázdniny, která proměnila město v jeden velký letní areál plný sportu, her a zábavy pro děti i dospělé. Tak pokud jste přemýšleli, kam byste vyrazili, tak Veselí bude možná ta správná volba. No a v takovýchto typech budeme v dnešním vysílání i v této hodině pokračovat, třeba i s tématy Krása bez skalpelu s panem doktorem Krejzlíkem, takže se máte na co těšit. Krásné ráno!
4: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčan.cz

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Zlínský kraj už zná vítěze letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2026 a titul i Zlatá stuha míří do Boršic na Uherskohradišťsku. Proto zaujala především vyvážená kombinace moderního rozvoje a živých tradic. Boršice bodovaly investicemi do infrastruktury, péčí o veřejný prostor, ale hlavně silným komunitním životem a aktivními lidmi, kteří se do dění v obci opravdu zapojují. Letos se do krajského kola zapojilo 11 obcí napříč regionem a konkurence byla silná. O to víc si Boršice ocenění odnášejí jako velký úspěch, který ale zároveň berou i jako závazek do dalších let. Pokračovat v rozvoji a dál zlepšovat místo pro život všech generací. Radost ale není jen v Boršicích, ocenění si odnesly i další obce, například Topolná za spolupráci mezi obcí a zemědělci, anebo Ořechov, který uspěl v oblasti péče o krajinu, zeleň a veřejná prostranství. Další ceny pak mířily i za aktivní spolkový život nebo konkrétní projekty v rámci obnovy venkova. Zlínský kraj si navíc v téhle soutěži dlouhodobě drží mimořádně silnou pozici. Má na kontě už 7 celostátních vítězství, což je nejvíc ze všech krajů v republice. Gratulace tak míří do Boršic i všem oceněným obcím a je vidět, že venkov u nás rozhodně nežije v minulosti, ale naopak se posouvá dopředu a hlavně má co nabídnout.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešek si říká o pořádně letní náladu. 27. červen je totiž den ananasu. A upřímně tohle datum vyšlo úplně dokonale. Právě totiž začínají letní prázdniny a před námi je víkend, který se tváří opravdu tropicky. Slunce, vysoké teploty a atmosféra, která spíš než červen připomíná exotickou dovolenou. A co k tomu sedí víc než ananas? Sladký, šťavnatý a dokonale letní symbol pohody. Ať už v limonádě, ovocném salátu nebo jen tak. Je to přesně ten malý kousek prázdninové nálady, který se dnes hodí víc než kdy jindy. Takže když to spojíme, začátek prázdnin, tropický víkend a den ananasu, máme tady jednoduchý recept na dnešek. Zpomalit, užívat si slunce a dát si něco, co chutná jako léto.

0: Cibuláček, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
1: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
0: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
1: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Jih.

0: Krása bez skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. V této sérii se věnujeme moderní estetické medicíně, která už dávno není jen o změně vzhledu, ale hlavně o přirozenosti, rovnováze a informovanosti. Když se řekne estetická medicína, stále kolem ní koluje řada mýtů a představ. Pane doktore, jaký je ten nejčastější, se kterým se setkáváte?
2: Asi ten, že estetická medicína musí být vidět, že výsledek pozná každý na první pohled. Ovšem ve skutečnosti je to ale přesně naopak.
1: Jak to myslíte?
2: Když je výsledek správně provedený, okolí si toho většinou jen všimne, že člověk vypadá lépe, ale nedokáže přesně říct proč.
1: Takže ideální výsledek je vlastně nenápadný.
2: Ano, cílem není změna identity, ale zlepšení celkového dojmu při zachování přirozenosti.
1: Další častý mýtus je, že estetická medicína je jen pro určitou věkovou skupinu. Je to pravda?
2: Není. Setkávám se s pacienty v různém věku. Důležitější než číslo je aktuální stav pleti, mimiky, ale i individuální potřeby.
1: Takže neexistuje žádná hranice?
2: Neuniverzální. Každý člověk je jiný a stejně tak i jeho potřeby.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 4.

0: 1908, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo

Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Krásné sobotní dopoledne si hem přejeme, je přesně 9 hodin.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
1: Musíme dát pronostiku, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Jaké nás čeká počasí dnes? Horké, a horké je už teď. Ve Veselí nad Moravou měří 27 stupňů Celsia, Mutěnice 28, Podivín a Buchlovice 27. Dnes nás čeká počasí s menší oblačností a velmi vysokými tropickými teplotami. Převažující jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů Celsia. Zítra převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy lokální kupovitá oblačnost a teploty zamíří na 40 stupňů Celsia.
0: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
3: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih je tady rovnou ve speciální prázdninové edici. Oficiálně nám totiž začaly velké letní prázdniny, škola je za námi a před námi léto, volno a spousta zážitků. A k tomu všemu jedeme v opravdu letním režimu, venku nás čeká tropické počasí, takže ideální kombinace je jasná. Voda, stín, dobrá hudba a pohoda, co víc si přát. Dnešek má ale i své oslavence, a to Ladislava a Ladislavu, takže ladíkům a Děnkám přejeme všechno jen to nejlepší. A ještě jedna zajímavost, 27. červen je také dnem slunečních brýlí a také dnem ananasu. Tropické počasí venku a tropická chuť na talíři nebo ve sklenici, tak to se k sobě tak jako náramně hodí. No a ještě připomenu náš tip do Veselí nad Moravou, tam pokračuje akce Hurá na prázdniny, která město proměnila v jeden velký letní areál plný sportu, her a zábavy pro děti i dospělé. No a v takových tipech budeme pokračovat i v této hodině. Tentokrát to bude tip kulinářský, a to od Vikče Lipovčanové z Kyjova, takže už se těším moc. Krásnou sobotu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih. Od 9 do 10.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A já vás zvu do kina, a to na Toy Story 5. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz, Raketák, Jesse i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie, chytrý tablet ve tvaru žáby přezdívaný Žabletka a s ní i zcela nové pořádky. Zatímco dříve stačilo soupeřit o pozornost dítěte mezi plyšáky a plastovými hrdiny, nyní musí hračky čelit konkurenci digitální zábavy, která dokáže pohltit veškerý čas i představivost. Žabletka se rychle stává středem pozornosti a Woody s Buzzem si kladou otázku, jaké místo mají klasické hračky ve světě dotykových obrazovek a aplikací. Nový příběh tak není jen dalším napínavým dobrodružstvím, ale také citlivým pohledem na proměnu dětského světa. Přináší humor, ale i emoce, které jsou pro sérii typické a zároveň otevírá téma přátelství, věrnosti a schopnosti obstát ve světě, který se neustále mění. Pokud byste rádi na Toy Story 5, promítá Kino Svět Hodonín dnes ve 14 hodin, Kino Koruna Břeclav dnes ve 14.30, Kino Morava ve Veselí nad Moravou dnes v 16, Kino Hvězda Uherské Hradiště dnes v 16 a Kino Panorama Kyjov zítra v 17.30.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď jeden rychlý a skvělý tip, který se hodí přesně do prázdninového režimu. Domácí chipsy bez smažení od naší Vikčely Povčanové z Kyjova. Ideální zábava i chuťovka pro všechny prázdninaře, protože i děti mohou přiložit ruku k dílu, hlavně k tomu narovnávání těch brambor na ty plechy. Hned vám to prozradím, jak na to. Je to úplně jednoduché, vezmete brambory, nakrájíte je na co nejtenčí plátky, ideálně na mandolíně, pak je na chvíli ponoříte do ledové vody a pořád vysušíte a potom už jen na plech s pečícím papírem plátky rovnoměrně rozložíte, postříkáte olejem a šup s nimi do trouby. Pečou se do zlatova a krásně křupou, takže bez smažení a je to hlavně taková zdravější varianta chipsů, kterým těžko, já si myslím, že každý z nás odolává a tohle je řešení hlavně pro vás a pro vaše děti, pro vaše prázdninaře, protože celé prázdniny jsou před námi. No, podrobný recept nejenom na chipsy, ale na spoustu dalších dobrot najdete u Vikčely Povčanové na jejím Instagramu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih. Od 9 do 10.

0: Box Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Nikdy to nevzdám a tak to je. Taková písnička nám dohrála v dnešním dopoledním vysílání na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravě, krátce před 9:45. Do 10:00 vám slíbím Kristýnu v Sjetiť a mám a taky Horký, že slíže. No a co budeme hrát po 10:00, to už je na vás, takže já už tady na vás čekám, protože víte, že každou sobotu od 10:00 do 11:00 vysíláme vlastně spolu, protože vy říkáte a vy diktujete, co budeme hrát. Tak já už se moc těším na vás, dnešní hudební výběr, na co máte náladu, co koho potěší, taky komu budeme přát, blahopřát, možná budeme hrát i za vysvědčení, určitě krásné, budeme přát taky k dnešnímu svátku, protože dnes je v kalendáři Ladislav a Ladislava, tak to nechám čistě jenom na vás. Číslo pro vaše SMSky nebo WhatsApp zprávy je 606 703 889.
2: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Party people! MKLV Fest v Mikulově.

0: zase na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Krásné sobotní dopoledne s jihem přejeme minutu po 10. hodině.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Dnes nás čekají tropy, už teď měříme v Břeclavi 30 stupňů, Šardice hlásí 29, Rakvice 30 a Bílovice u Uherského Hradiště 29. Neodpustím si pranostiku, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl, tak uvidíme, necháme se překvapit. Dnešní počasí bude s menší oblačností, velkými, velmi vysokými tropickými teplotami. Převažující jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a teploty vystoupí na 36 až 39. Zítra bude převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne lokální kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty zamíří k 40 stupňům Celsia.
6: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
5: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
4: A půjdeme rovnou na vaše vzkazy, které píšete na 606 703 889, ať už formou SMSky nebo na WhatsAppy. Já jsem se těšila moc a už teď vám můžu prozradit, že budeme hrát Vietor od Adama Ďurici a taky Bena Kristová. A co budeme hrát dál, to záleží jenom na vás, protože dnes jako každou sobotu mezi 10. a 11. vysíláte se mnou. Tak pojďme rovnou na ty vaše vzkazy. Prosím o zahrátí písničky, všechno nejlepší pro našeho vedoucího Láďu. Přejeme hodně štěstí, lásky, pohodu k dnešnímu svátku. Pavel, Ondra, Marcel, Natálie, máme tě rádi. No tak to je pro vašeho vedoucího krásná zpráva, tak je od nás všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Další zpráva, ahojky, chtěla bych poprosit o písničku od Bena Kristova ke svátku mému milovanému bráškovi, musí být v práci, tak aby mu šla práce od ruky. Další, ahoj Peti, zahraj mojí milé kamarádce Verunce jako poděkování za tak krásné překvapení, jaké to si nechala Barča pro sebe a poprosila nás o písničku od Adama Ďurici Vietor a ta už je připravena. A vezmu ještě jednu zprávu. Prosím o zahrání písničky své vnučce, která dnes uzavře sňatek v Louce v kostele. Barbora Karásková s Martinem Kučerou. Moc děkuje babička z Lipova. Nádherná zpráva, tak počasí si myslím, že vyšlo úplně ukázkově, to je skoro tropická svatba. Tak Barborce a Martinovi přejeme hodně štěstí.
5: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
7: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčan

0: Mix Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: A je to tak, 10 hodin 12 minut k tomu a my jdeme rovnou na vaše vzkazy, které přišly na 606 703 889 a posílat je můžete až do 11. hodiny, protože dnes jste vlastně se mnou v práci, protože se mnou vysíláte. Tím, že hrajeme podle vás. Přišla tato zpráva, pěkný den, prosím o zahrátí našemu kamarádovi Ivánkovi Antošovi, k svátku přejeme zdraví, pohodu a klid a taky by si přáli písničku Trybiček Léto, děkují Barcelonáci. A další zpráva, zdravím, chtěli bychom popřát k zítřejším narozeninám pro Matýska Goldschmída z Ratíškovic. Už nejsi žádný mrňousek, zas si větší o kousek. Malé jsou ti pantoflíčky, na dortíku další svíčky. Jak už asi správně tušíš, jedním dechem je sfouknout musíš. Ať se ti vyplní všechna tvá přání, která jsou v tvé hlavě k mání. To ti přejíte ta Maruška, strýc Denda, babička Jana a děda Jaroušek. Tak to je krásné, krásné přání a my se připojíme k takovéto gratulaci a Matýskovi do Ratiškovic posíláme přání všeho nejlepšího. A napsal nám taky Zbyněk, dobrý den, zahráli byste prosím písničku Heleniné oči káva a další zpráva je od Honzy, ahojky, zahraj prosím pro mé šikovné brigádnice a milovanou manželku do beach baru u Pavouka v autokempu Merkur v Pasohlávkách, kde vás velmi rádi posloucháme. Držte nám všichni palce, ať to v tom vedru zvládneme. Zdravíme do rádia, šéf Honza. Tak já vás taky všechny moc zdravím, moc nás to potěšilo, jsme rádi, že nás tam rádi posloucháte, my to zase máme rádi v Pasohlávkách a proto vám pošleme Heleniné oči káva, tak doufám, že vás to naladí a ten dnešní den bude lepší, než jste si mysleli.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Inbox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Přesně tak, a začneme touto zprávou. Zdravím, prosím, zahrajte panu Jakubovi Marouškovi, který mě a starší paní poskytl v horku vodu, protože čekali u dopravní nehody. Tak si to představte, napsala paní Robešová, a já bych vás tak jako chtěla vyzvat spíš k tomu, když už někam teď pojedete nebo míříte úplně kamkoliv, tak hlavně jeďte opatrně, opravdu nespěchejte, ať v pořádku dojedete tam, kam máte namířeno a jste v pohodě a užijete si krásný tropický víkend. Takže když sedáte nebo teď sedáte za volant, tak pěkně nožku z toho plynu a radši se kochejte přírodou. Pokochejte se tím, jak je to tady u nás na Moravě krásné. A další zpráva, prosím o zahrání písničky pro Natáliu k včerejším 17. narozeninám od skupiny Kabát Malá dáma. Tak dáme i kabáty a malou dámu a máme tady další přání a to bude od Věrušky. Ahoj Peťulko, zdravíme tě i posluchače Rádia Jih z krásné Karlové studánky. Prosím o písničku pro mého miláčka Jeníka ze Bzence k jeho svátku, který oslavil ve středu 24. června. Miláčku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a pohody, které si ještě budeme užívat v lázních. Děkuje Věruš a všem přeje krásný den. No tak u Karlovy studánky tam to musí být velká paráda, tak si to hlavně krásně užijte i od nás k svátku dodatečně všechno jen to nejlepší. No a všechno nejlepší budeme přát i k dnešnímu svátku všem ladíkům a taky laděnkám a vám všem, pokud neslavíte třeba právě narozeniny.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia ich. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Prosím o zahrátí písničky od Sigmy, moc děkuji, dobrý den. Můžete prosím zahrát k úterním narozeninám naší sestry Moničky Květulky její oblíbenou písničku. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať to naší Květulce dnes rychle utíká v práci. To přejí sestry Tereska a Deniska a já taky, tak i od nás všechno jen to nejlepší k narozeninám. Ahoj Peťo, zahraj prosím písničku od kapely Traktor mé milované manželce Reňulce za to, že i v tomto vedru připravuje fantastický oběd, no tak tomu říkám pochvala, možná taková inspirace pro vás ostatní. Dobrý den, mohli byste mi zahrát píseň na přání pro moji sestru, která je právě s náma na rozlučce a užívá si poslední měsíc svobody. No tak to je perfektní, tak zdravíme na rozlučku, hlavně opatrně. Hezký den, chtěli bychom se Segrou nechat zahrát písničku od Heleniných očí, jen tak pro radost do horkých prázdninových dnů. Tak Heleniny oči jsme před chviličkou hráli a chtějí to holky Juli a Elka poslat pusinku pro mamku a taťku, tak tu samozřejmě posíláme takhle přes éter Rádia Jih. Posíláme písničku i vám, tak doufám, že může být další letní výběr, který tady vybíráte vy, posluchači Rádia Jih. A vezmu ještě zprávu od Peťky. Ahojky Rádio Jih, prosím o zahrání nějaké letní písničky všem dětem, kterým začínají prázdniny, takže i mým klukům Davídkovi a Lukimu, který ještě leží v posteli a ne vstát. Já se nedivím, myslím si, že dneska si to v té posteli určitě zaslouží, aby tak nějak nabrali síly právě na ty prázdniny a vstříc zážitkům.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice. www.oknamacek.cz.
5: Sedlecí u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16. 6.
0: Rádio Jih.

0: Box Rádia Ich. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Prosím o zahrátí písničky pro Páťu Úlehlu k jeho dnešním čtvrtým narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky, ať má neustále úsměv na tváři a rodiče ho moc nezlobí. Tomu přeje babička Jana, teta Zuzka, sestrýce Martinem a Emičkou a my taky. Tak milý Páťo, všechno jen to nejlepší k dnešním čtvrtým narozeninám. Další zpráva, milý Míšo, dnes slavíš své 6. narozeniny, tak ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a splnění všech tvých přání. Užij si krásné prázdniny plné dobrodružství, smíchu a nezapomenutelných zážitků. Po prázdninách tě čeká velký den, nástup do první třídy. Přejeme ti, ať se ti ve škole líbí, ať máš hodné paní učitelky, spoustu kamarádů a učení tě baví. Máme tě moc rádi a přejeme ti ty nejkrásnější narozeniny. S láskou maminka, tatínek a sestřička Sabinka. A i tady se ráda připojím za celé Rádio Jich, tak Míšo, i od nás všechno jen to nejlepší. Maminka to napsala nádherně, je tady u toho i smajlík dortu, tak si myslím, že to bude velká oslava a hlavně si dej záležet na tom sfouknutí těch svíček. A vezmu ještě jednu zprávu, dobrý den, chtěl bych poprosit o písničku od Michala Davida pro naše tři vnučky Elišku, Anešku a Stelinku Bančákovic z Bračic. Děkuji moc a přeji pěkný den. Tak Michal David připraven, tak pojďme na to.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

A pojďme rovnou na vaše vzkazy, milé Rádio Jih, můžete prosím zahrát písničku prostě jenom tak pro hezký letní den. Děkuji nám moc, Dana. Tak Dani, my moc zdravíme. Další zpráva. Dobrý den, je tady napsané dobré ráno. Tak proč ne? Šťastní to lidé. Dobré ráno, přejem. Chtěl bych nechat zahrát pěknou písničku pro Michala z Kbelu. Keď musí pracovat na domě, tak v takovém to strašném horucom dní. To je pravda. Tak zdravíme i tam. Píše nám taky Petr. Dobrý den, můžu poprosit zahrát písničku od Tří sester, Modlitba pro partu, 32. výročí svatby. No tak to je jasné, že nemůžu jinak, než tu písničku zahrát. Tři sestry už jsou připraveny. Napsala taky Natálie, dobrý den, můžete zahrát mojí sestřičce Anetce, tak zahrajeme k 25. narozeninám, tak přejeme všechno jen to nejlepší a dívám se ještě na další zprávu. Zdravím Rádio Jih ze Žeravic, chtěla bych nechat zahrát písničku pro radost všem sousedům i posluchačům. Včera jsem pekla sušenky a dnes připravujeme k obědu salát na osvěžení v tomto horkém dni. Děkuji moc, Aneta, tak Anetka má pravdu, opět poslala fotku sušenek, tak ty vypadají úplně excelentně a ono v takovém horku, co velice by člověk vymýšlel, že jo. Tak pojďme na ty tři sestry, když jste si je vybrali, tak 32. výročí tam jako nejde jinak. Jukebox Rádia Jih.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to?
3: Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce-daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek má na Seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: rohlíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: Teddy.com.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Krásnou sobotu si hem přejeme 3 minuty po 11. hodině.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl, to říká pranostika. Co ukazují teploměry právě teď? V Hodoníně 32 stupňů, Milotice hlásí 30, Vrbice 31 a Šlapanice také 31. Dnešní počasí má mít menší oblačnost s velmi vysokými tropickými teplotami, převažující jasno, v průběhu dne se bude přechodně tvořit menší kupovitá oblačnost a teploty vystoupí na 36 až 39. Zítra nás čeká převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může opět tvořit lokální kupovitá oblačnost, ale ty teploty zítra uvidíme na teploměru až 40 stupňů.
5: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih je tady a rovnou ve speciální prázdninové edici. Oficiálně nám totiž začaly velké letní prázdniny, takže škola je za námi a před námi léto, volno a spousta zážitků. Dnešek má své oslavence, svátek slaví Ladislav a Ladislava, takže všem laďům, ladíkům a laděnkám posíláme velké blahopřání. A ještě jedna zajímavost, 27. červen je také den slunečních brýlí, ale také den ananasu. A připomínám i náš tip do Veselí nad Moravou, kde běží akce Hurá na prázdniny. Ta proměnila město v jeden velký letní areál plný sportu, her a zábavy pro děti i pro dospělé. No a v této hodině se můžete těšit na Rastína Janovíčka s jehem za vínem a taky další hity pro dobrou náladu. A ještě jsou tady poslední vaše vzkazy. Dobrý den, zahrajte prosím našemu Vlaďovi z Oreského, co bývá oproti Šenku od kapely. Fandí sice Bílým andělom, ale však aj tak ho máme rádi. Všechno nejlepší k 50, které už měl, ale oslavíme to dnes. Tak je od nás všechno jen to nejlepší a vezmu poslední vzkaz pro dnešní dopoledne. Milé rádio, prosím o zahrání písničky a zpříjemnění dnešní služby na záchrance synům Tomáši a Míšovi Kolárovým z Veselí, kteří to mají dnes určitě náročné v těch úmorných vedrech. Zdraví a děkuje mamka. Tak mamka hodná, myslí na své syny, tak to tak jako vždycky je, tak je to moc krásné, tak věřím tomu, že to náročné určitě bude, tak písničku si oba zaslouží kluci šikovní, no ale i vy, kteří posloucháte rádio Jih, a já vám všem přeju krásný víkend.

섹시야. 라디오 이.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, výsledky soutěží Decanter, Danube Wine Challenge a ON Forum. To jsou moje dnešní doslova našlapaná témata v hodince o vině na vlnách Rádia Jih a Cymbálka. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádio Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Ve Znojmě se letos konal jubilejně 20. ročník mezinárodní soutěže vín Oeno Forum. Soutěž probíhá pod patronací Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV. A letos se hodnotilo 409 vzorků z 10 zemí. Vedle Česka přijeli vzorky ze Slovenska, Německa, Itálie, Maďarska, Španělska, Francie, Chile, ale i dalších států. Součástí pak bývá i tradiční konference. To letošní téma byl Riesling Rýnský. Ale zpět k soutěži. V bílých vínech dominovala Morava a to je dobrá zpráva. Šampionem bílých vín se stal Riesling Rýnský, pozdní sběr 24 z vinařství Elišky Bekové, číslo 44 z Dolních Dunajovic. Speciální titul šampion Riesling získali Habánské sklepy, nejlepší vlašák obhájilo zámecké vinařství Psenec, nejlepší pálavou se pak stala 24 z vinařství Fučík. No a konečně nejlepší kolekci celé soutěže si odnáší vinařství Volařík. Z červených vín si pak odnesli šampiona Slováci, vinařství Vincor Winery za Cabernet Sauvignon 22. Tak všem úspěšným vinařům od nás velká gratulace.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
0: Rádio.

0: Kids. S Jihem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Teď už pojďme ale na Slovensko, protože se tam letos konal už 12. ročník mezinárodní soutěže Danube Wine Challenge. Hodnotilo se v Chateau Bella, konkrétně 50 degustátorů ze 4 kontinentů a 11 zemí. Česká republika přihlásila 73 vín od 15 vinařů a přiváží si domů 5 velkých zlatých a 27 zlatých, čili 32 cenných kovů. Tak to se hodně dobře poslouchá, co říkáte. Nejúspěšnějším českým vinařstvím bylo zámecké vinařství Bzenec, které získalo hned 2 velké zlaté medaile za Rýňák, ztratě za Cihelnou v ročnících 21 a 22. Velkou zlatou si odnesli taky Davinus za Chardonnay 24, Milan Vašíček za Silván ročníku 20, Pavlovin za Pálavu 25. Mimochodem, Danube Wine Challenge je jediná soutěž v tomto regionu na Slovensku, která je členem Světové federace Vinofed a koná se i pod patronací OIV, čili nejvyšší kvalita zaručena. Gratulujeme všem úspěšným vinařům.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih.

0: Vítem za vínem. Na Rádiu Jich.
1: A teď zase naskok ze Slovenska do Londýna na dekanter na jednu z nejprestižnějších vinařských soutěží světa a dlužno dodat, je taky na jednu z těch úplně největších. Letošní ročník totiž přilákal na 17 000 vín z 58 zemí. Hodnotilo celkem 245 mezinárodních expertů, včetně 63 s titulem Master of Wine. Jen malá odbočka. Dokážete si představit ty manévry ohodnotit tolik vín? No, v každém případě čeští vinaři přihlásili 97 vzorků od 27 firem a přiváží si domů 81 medailí. To je hodně slušný výsledek. Nejvyšší platinovou medaili, která se uděluje za 97 bodů a více, letos získal Rýňák od Volaříka. Jde o botritický výběr z hroznů ročníku 21. No ale zlaté medaile za 95 bodů putují taky do vinařství Fabik, Ivajny, Kolby, Mikrozvin Mikulov, Godberg a Sonberg. Tak za mě obrovská radost, protože právě dekanter je ta soutěž, kde když se zadaří, tak medaile je vždy velmi cenný zářez na pažbě. Gratulace všem úspěšným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Aby byl můj výčet vinařských témat pro tento týden úplně kompletní, tak nesmíme přehlídnout ani kalendář na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, kde se vždy dozvíte ty akce, které se můžou konat hned vedle, někde u vás poblíž a na které určitě stojí za to si vyrazit. Tak si pište. Tento víkend to můžou být akce v Blatnici pod svatým Antonínkem, v Bořeticích, v Bzenci, Damnicích, Dolních Bojanovicích, u Stopečích, Mikulčicích, Mikulově, taky v Miloticích, Mutěnicích, Novém Šaldorfě, Sedlešovicích, Pavlově, Polešovicích, Rakvicích, Šatově, Uherském Hradišti, Valticích, Velkých Bílovicích, na Vrbici, ve Vrbovci, taky v Zaječí a nebo ve Znojmě. Tak já věřím, že si vyberete, no a za vámi se těším zase příští týden. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte i na dovolený moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastino Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.

Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

vybírací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Rádio Jich.

0: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si!

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16. 6.
0: Rádio Jih.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: Jurajda CZ. Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz

0: Braní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na palavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Rádio Jih.

0: Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ovošrod Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrodbíla.cz.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: července. Exploduje na letišti ve Slovenském Hlíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. V Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Dáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude je fajn.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Party people! MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

Se Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih.

0: Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih.

Taneční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

Burger ve městě už víte. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě.

0: Skaček. www.burgers.eu.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: i online. www.radiojih.cz. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio

0: www.klimastyle.cz.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
2: RegioJet Ignis Brunensis.
1: Po 29. v Brně.

0: Let the beat control your body.
1: Právě posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

0: chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih. Free.